či ti nie je to konca? Nikto ma nevolá. Nedovidím domca. Hora, tmavá hora, kedyže ťa prejdem? Na oblohe zora cestičku

Růža, červená růža, rýchlo ji odtrhnem. Mám růžu, krajší, červenší jako ta prvá. A já ji prinesím jej, istotně se potěší. Červenej růži, velkej, velkej červenej růži.

0: růža, krásná červená růža, moja růža. A ty přišel jsi, jsem rada, že jsi přišel. Pojď, rýchlo, rýchlo, preč z tejto ríše.
1: Nechceš tu zostať?
0: Nie, ani za celý svět. Půjdem s tebou. Život a láska jsou najkrajšie na světě.
1: Tvoje i moje šťastie.

0: kvák, kvák.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Jedna, dve, tri, osem, 30. Milión.
3: Drobček, drobček, tak to sa nepočíta. Veď ty si to úplne doplietol.
2: Ale šašo Maroš, ty to...

Ráno se mládenec zobudí a nájde pod oknom ker s velikou červenou růžou. Ty budeš pod tým krom unavený ležať, slávik môj. Na smrť unavený.

růža, červená růža, rýchlo ji otrhněm. Mám růžu. Dnes večer je ten velký ples a já ji přinesím červenou růžu, velkou červenou růžu.

Růža, červená růža, rýchlo ji otrhnem. Mám růžu, krajší, červenší jako ta prvá. A já ji prinesím jej, istotně se poteší. Červenej růži, velkej, velkej červenej růži.

0: Och, růže, krásná červená růže, moja růže, a ty přišel jsi. Jsem rada, že jsi přišel. Pojď, rýchlo, rýchlo, preč se jí to rýše.
1: Nechceš tu zostať?
0: Ne, ani za celý svět. Půjdem s tebou. Život a láska jsou nejkrajší na světě.
1: Tvoje i moje šťastie.

Moje stará tvář trpí bolestí, mám i krátery posetou. Jsem jako měsíc sluneční, přesto jsem planetou.

0: díry, kroutí si kníry, osa se mi mrská na stranu. Do díry syčí hrozby kočičí potvory, já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí.

0: Vraví, že ti mláděnec nechce prezradit, na čemu je polnočný kvet.
1: Tak je, jako vravíš, vládkyňa.
0: Půjdeš teda za ním po třetí raz. Naposledy. Slíbíš mu, že ho vetry odnesou rovno pod končiar, ak ti tajomstvo vyjaví.
1: Tvrdý je jako skalina okolo. Ani hlad ho nezlomil, ani ťažká cesta.
0: Možno sa mu už odvtedy všetko zunovalo. Len skús.
1: Na tvoj rozkaz, vládkyňa.